0: Petrát.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: down.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
1: Hit Radio.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionu čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílaly, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dnes se v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku uzavře řidičům nákladních aut Štítného ulice. Šoféři osobních vozidel tudy neprojedou od 10. srpna. Omezení tam potrvá do 31. října. Na Pelhřimovsku vypukne i další uzavírka, a to 20. července, dotkne se silnice Rynárec-Houserovka. Tam neprojedou řidiči do 20. října, píše o tom Pelhřimovský deník. Teplota jde nahoru, dnes v maximech naměříme až 32 stupňů a bude oblačno až polojasno. Kolem poledne se na Vysočině začnou tvořit přehánky a bouřky, lokálně mohou být večer i silné.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Šest hodin, k tomu dvě minuty, začíná páteční snídaní šampionu na Hit Radio. S vámi Michal Knejb, David Jošt, dneska ráno.
9: Tak jsme se konečně dočkali, dobré
8: dočkali
9: ráno.
8: Dočkali jsme se, je pátek. Já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody se šlahačkou.
9: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
8: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vybavilo, na YouTube nebo vybavilo, vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jaký obrovský podporují, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihem, hezké ráno.
4: Hit Radio Vysočina.

0: Offspring, tohle Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně se zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď, tak ještě 9 týdnů navíc. Jo?
0: Takhle, nechceme být zlí jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: Davide, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat, ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Ale já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají. My máme svůj pátek, my máme svůj víkend. Tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Krásné páteční ráno.

0: Tohle je Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta, tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dámy a pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
1: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo, budeme třeba moc pořádně vyvětrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
1: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další dobrá, ne dobrá, skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu na dálnici D1 na 135. kilometru směrem od Brna na Prahu, bude v pravém pruhu probíhat údržba vozovky.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů, protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Za 6:58 tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční Hit Radio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI, zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Neubarta slíbil, splnil slib fanouškům, po kritice špatného výhledu na koncertě na Sichrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěváku spíš potřebuješ uši než oči, ne? Hele, byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Noid zpívá, slyšeli, tak kde je problém.
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc zvědaví. Farao, There is a Star, 6:30.

0: 7 minut po půl sedmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě v čem, možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty jsi to vyřešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla, takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po třech letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný. Taky tady píšou, že jeden důvod, proč spravila reputaci, je možná ten, že od roku 2023 je její partnerkou bývalá česká moderátorka a modelka Iveta Maurerová. A druhý snad ten, že byla celý den ve skvělé náladě. No tak, hlavně, že to dopadlo. Závidíme vám, já teda osobně závidím vám, kdo jste LP viděl a hlavně slyšel naživo, tak snad se k nám zase do České republiky vrátí. No ale určitě si ji zahrajeme za malou chvíli tady na Hit Radio LP Lost on You, když chvilku počkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny hlásíte neprůjezdnou silnici na Žďársku v Novém Městě na Moravě ve Veslavské ulici. Na křižovatce s Malou je silnice uzavřena.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Pořád jste tady.
5: Tak to dělají šampioni.
4: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia. A z Rock Rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka, naše zprávačka, sedí tam sama v opuštěně a je možný, že historicky bude jedna moderátorka rozkrájená na dvou rádích, protože to mám přednahrát jeden vstup, takže budu teďka mluvit z Rock Rádia i tady.
0: Počkej, ty jsi předtočila vstup, to jde?
2: No jde to, nemělo by se, ale ve výjimečných situacích.
0: A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
2: Tak do celý.
0: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
2: Je to můj příběh, já mám vždycky své příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
0: Jasně.
2: A tak.
0: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
2: Vážně.
0: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak jsi nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
3: A o kom konkrétně třeba tady ta písnička je?
0: Jméno, příjmení, i s adresou normálně, to chcem.
2: Mě ten dotyčnej zabil. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si své soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti, aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat k tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
0: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rockovější? Který
2: poslouchá
0: rádio?
2: Spíš rock rádio, spíš rock rádio. Má naladený to druhý. Takže tak.
0: Tak pojďme na to. Single s tebou, tak pojď si to uvíst.
2: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyší.
0: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6. a 9. na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
2: Ne, to ne, to poslouchejte samozřejmě dál, Hitko.
0: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit Rádiu. Pojďme si to užít, dámy a pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš...

0: že v hlavě tě mám.
1: Nový singl zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
2: Ta už svoji písničku tež představuje na Blaníku.
1: Je, ona tady obejde všechny rádia, pak jí čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pletten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
2: Ta teda nedorazí, bohužel.
1: Hezké, ano. Like a small

0: in me.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících a bez domova je dalších skoro 18 tisíc lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Jihlava umožnila řidičům průjezd přes Masarykovo náměstí. Projedeme tudy do středy 22. července. Město ho nechalo zprůjezdnit kvůli souběhu několika uzavírek, které město svírají. Největší problémy způsobuje současná uzavírka Fricovy a části Tyršovy ulice, společně s opravou silničního průtahu na Hradební a Brněnské ulici, kde krajští silničáři opravují asfaltový povrch. Teplota jde nahoru, dnes v maximech naměříme až 32 stupňů a bude oblačno až polojasno. Kolem poledne se začnou tvořit přehánky a bouřky, lokálně mohou být večer i velmi silné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
5: Snídaně šampionů. Krásné páteční ráno, s vámi stále Michal a David, ahoj.
3: Dobré ráno.
5: 7:02, no a samozřejmě muzika nachystaná. Volk the Moon, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční Hit Radio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, mi zůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřela hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: No já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 km, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde jde třeba asi sám zrovna, tak i třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka ti to vrtá, tyjo, vytáhl jsem tohle z té zdi, nebo jo, a
1: vypnul, že vlastně, jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo? Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotný se vrátit, jo? Nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo. Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi na 777-937-777, nebo nám to pošlete normálně zprávu SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Bettlier, Imagine Dragons. Minutu po čtvrt na osm si dáváte páteční hit rádio, tohle je snídaně šampionů. Lidi se vrací klidně osmkrát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránku borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul. A zamknul. Po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidnej. Taky Anička se přidala. Ahoj, nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
1: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
0: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipný ho pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
1: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
0: Já teda takovou vlastnost, musím říct, mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
1: Asi jo.
0: Tomáš, a tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslíme, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
2: Ahoj. Já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19-20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, chytrá diáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne, nadarmo vzniklo na konci 19. století známé přísloví, tak dlouho se kontroluje zamčený auto, až se klika utrhne. Takhle. Lidi zlatí, lidi naši, jestli se slyšíme právě teď, jo, vy a my, tak víte, že to nejdůležitější jste nechali zapnutý, tohle nevypínat. Za malou chvíli na Hit Radio Huntrix Golden a taky předáme aktuální dopravu. Hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Sobíňova. Směrem na Ždírec nad Doubravou probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Kanan Waving Flag na Hit Radio 731. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Co prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý, když se na tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat. To by bylo super pro jeho kámoše, ale to se neděje, že? Každá česká
2: vlajka má svou. A jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? To se taky nestalo.
2: Taky ne.
0: Taky nestalo. Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou Činasky na Hit Rádiu Slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz se zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
2: No doma mi říkají Rení, podle toho prášku, jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to. Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, že ne.
2: Ne.
0: U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
2: Spálím si.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
2: Ano.
0: Ano, budeš vědět kolik? 5, jasně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano! Ano.
2: Ano.
0: Vyhráváš.
2: Ano, ano. Budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsala SMSku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak, ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
2: Jsem šťastná.
0: To jsme rádi. Ještě, než se rozloučíme, co chystáš na víkend, nám pověz.
2: Na víkend, tak dneska jdu pracovat a zítra máme v Horní Slaní markétskou pouť, takže se určitě půjdeme podívat.
0: Hezký, no tak my zdravíme do Českého Krumlova, poukaz posíláme, užij víkend a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme.
1: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
3: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Active muzika, za malý moment Rick Dalton, Blood Runnin a taky Pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte neprůjezdnou komunikaci. V Jihlavě v Hradební ulici v úseku od křižovatky se Znojemskou po Brněnskou je silnice uzavřena.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54. Dáváte si páteční Hit Radio, dobré ráno. A dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mídla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka. Prostě máme útrum, no.
1: No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, do kdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet, a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta bude do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na týhle špatný zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když jsem se tvý vlastní barely.
0: No vlastně, do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Radio, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dnes se v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku uzavře řidičům nákladních aut Štítného ulice. Šoféři osobních vozidel tudy neprojedou od 10. srpna. Omezení tam potrvá do 31. října. Na Pelhřimovsku vypukne i další uzavírka, a to 20. července. Dotkne se silnice Rynárec-Houserovka. Tam neprojedou řidiči do 20. října. Píše o tom Pelhřimovský deník. Teplota jde nahoru, dnes v maximech naměříme až 32 stupňů a bude oblačno až polojasno. Kolem poledne se na Vysočině začnou tvořit přehánky a bouřky, lokálně mohou být večer i silné.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Rozjíždíme tento týden poslední hodinu snídaně šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Jošt.
3: Ahoj, krásný pátek.
5: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kruger a Josie Scott. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: A sakra. Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda. Ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec, ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku, nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl svou okolností, mi bylo taky 18, řidičák jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nacouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu. A myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo, jenom o ty kola, jo, že jako budu vědět, že už jsem na konci. No, jenže tyjo, ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval, a neuzbyl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo. Výsledek, zadek auta zamáčknutý o centimetr dovnitř, jo. Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval nedošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, já si říct v vozovkách, kuriozních jako nehod, jo, ale už je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost. No, tak nás zajímá, vy kdo nás hladíte, už si možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec, kdekoliv na parkovišti, nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Ťukněte nám to sem!
1: Tragicky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, minutu po čtvrt na devět. Krásné ráno. Bavili jsme se tady o řidičce, která během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, trochu pomuchlala nosič kol jinému řidiči. Škoda za 0,0 nic, ale výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel: ahoj, no já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couvl autobus do baráku za mnou, no holt jsem strčil zadek busu do obýváku. To chceš se dívat
1: tak na telku. Tak snad tam nikdo nekoukal na
0: televizi. Ale jenom ta karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza z Krnova. Ahoj rádio, asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mně, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneuservisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a pojíhá: tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní gumy.
0: Tak jsem tady. Mně také přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustím
3: z telefonu. Chtěla hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? No, možná víc. Když si přejel tu startovní čáru nějakých těch běžeckých závodů a vyhrál s vlastně tím autem.
0: Mě to úplně, já jsem na to úplně zapomněl, no.
1: Se ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat, vysílal jsem v Hradci Králové na Velkém náměstí a tam se musel dostat přes Malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká: počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte tam tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě člověče vyběh nějaký borec, mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje, a on: vy jste přejel časomíru. Říkám, ale jakou časomíru? A on ukázal na ty desky. Hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc. A teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak se tak, jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu, no.
4: Byl první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili, tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo, takže oni to museli svíst, ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni doběhli, jo. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo? A ten borec říká: no on přijel časomíru. A ten policajt: cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
5: Tak nám se stala taková kuriozní nehoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a jak to museli jsme volat policajty samozřejmě. No a ty přijeli s druhým autem z těch technických služeb, no a ty nás nabourali po druhé. Říkal ten policajt, že kdyby to neviděl na vlastní oči, tak si řekne, že to je pojišťovací podvod, takže jedni nás ťukli ze zadu do kufru a ty druhý z boku do dveří.
0: Hele, to nevymyslíš. Jančo, děkujeme za hlasovku. Jsou prostě příběhy přesně, jako pokud by to někdo neviděl nebo nebylo to zadokumentovaný, tak nám to prostě pojišťovna neuvěří. Nicméně to mi připomnělo takový ten starý vtip, jo. Lístek za stěračem a na něm napsáno: dobrý den, naboural jsem vám auto. Viděla mě u toho spousta lidí a myslí si, že vám píši své jméno a adresu. Mějte se, hezký den.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v plynulosti. Na D1 mezi 64 a 91 km ve směru na Brno probíhají v pruhu pro pomalá vozidla práce výdrby.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď vybírek se a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec, hele, za mě super reinkarnace.
1: Dobrý.
0: Zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě také ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
3: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
3: Takže už skoro...
0: To už, no to je více
3: než měsíc. To je víc než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9. Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli.
3: To je v neděli.
0: Argentina proti Španělsku, tak... Koho typujeme? Já teda, ač tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
3: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
3: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
3: No jasně, čau, hezký víkend.
0: Čau. A pojďme na muziku Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:30, hezké ráno, a tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jich 5, a jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Wet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát. Zastaví se Jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Radio už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: 8 hodin 50 minut 21 Pilots. Tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven. No a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem. No a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia. Náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě. Už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovaly dál, já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču máme ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co tě v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvé zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že je dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No, trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty se ptala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že po neděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Pondělí 6.00 budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 mezi kilometry 64 a 91 ve směru na Brno probíhají v pruhu pro pomalá vozidla práce údržby, tak tam jeďte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vedení ODS bude dnes schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby. Z volebních listin složených místními organizacemi nesouhlasí s kandidaturou bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka do zastupitelstva městských částí. Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů. V pražské zoo se narodilo 5 gepardích mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
2: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
1: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Japonská policie zatkla 49-letou ženu kvůli podezření, že své o 7 let mladší spolubydlící zašila jehlou a nití rty. Motiv činu není zatím jasný, mělo se tak stát po údajné hádce. Ženy spolubydlely ve městě Koga od loňského dubna.
0: Fotbalový servis.
1: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
3: Tak dneska bude oblačno až polojasno, čekejte přeháňky a taky bouřky, nejčetnější by měly být v pozdním odpolední a podvečer, nejvyšší dnešní odpolední teploty 28 až 31 a v jihovýchodní části našeho kraje klidně až 33 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Krásný páteční den všem přeje Markéta Zušťáková, za chviličku na Hit Rádio Vysočina třeba Krištof, tak buďte s námi.

Over the Rainbow. A taky IZ na Hitradiu Vysočina. Já jsem si tady včera stěžovala, jak je to v hlavě všude zavřený a jak jsem se po ránu vytočila nad další uzavírkou a pak jsem trčela v koloně. Dneska jsem si to posichrovala a já jsem vlastně objela celou hlavu po obchvatu a vlastně jako dobrý, dá se to. Každopádně radnice zasáhla a v hlavě mohou auta od včerejšího odpoledne projíždět dokonce přes Masarykovo náměstí. Tohleto mimořádné opatření bude platit do 22. července. Má zmírnit dopravní komplikace způsobené hned několika uzavírkami ve městě. Takže děkujeme, aspoň něco. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a tady jsou teď pro vás ATC.

0: Tohle byly One Republic na Hitrádiu Vysočina. Tak já jsem včera večer vehementně větrala náš dům, otevřela jsem hlavní i zahradní dveře a pak jsem večer vešla do koupelny a fakt jsem se lekla, že jsem se tak vyděsila, že tam byla velká žába. Jako hrozný. Já jsem si říkala, tyjo, co tady obrovskýho máme v té koupelně, co to je? Tak jsem samozřejmě volala syna, ten jí pomocí koštěte vyhnal ven. Chudinka u nás v koupelně asi hledala vodu, si říkám. Hele, na bravence už jsem si docela zvykla a teď ještě žába v baráku, no, tak to jsem zvědavá, co ještě přijde. A tak mě tak napadá, co bydlí s vámi doma? Jak to máte?
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

A teď pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Dneska je pátek a to podle mě úplně stačí, že jo? Mně určitě. Každý z nás má na víkend nějaké plány, třeba i jenom to, nic nedělat. Tak dodělejte, co musíte právě teď v práci a vzhůru k víkendu. A tady je srdcovka.

0: Nevím jak vy, ale když zpívá Kateřina Maria Tichá, tak já se vždycky tak jako zasním. Takovou moc mají její písničky. No a s jinými to je nám zase třeba do tance. Za chviličku David Guetta na Hitrádiu Vysočina, tak nás laďte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku v Humpolci v okružní ulici u Kauflandu srazilo osobní auto chodce, tak si tam dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
1: fajn. Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura hovořil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud o to české ministerstvo zahraničí požádá, je připraven na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat. Část opozice Okamuru vyzývá, aby v této situaci do Číny nejel. Sport v tropických teplotách může i uškodit. Organismus se rychleji vyčerpá a ztráty vody podcením mohou dosáhnout až 10 litrů za den. Je proto důležité přizpůsobit své aktivity venkovním podmínkám. Ideální je například plavání. Proč, řekne fyzioterapeutka Iva Bílková.
4: Voda pomáhá udržovat tělo chladné, nezatěžuje klouby a zároveň umožňuje celotělové cvičení s mírným odporem. Jako aerobní sport s nižší hrozbou přehřátí organismu lze doporučit jízdu na kole v přírodě, kdy tělo udržuje v chladu proudící vzduch.
3: Zvolit také můžete jízdu na rotopedu v klimatizované posilovně. Bilance obětí dvojice zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, stoupla za jediný den o více než 100 na 4930 mrtvých. Uváděný počet zraněných zůstává už řadu dní beze změny na více než 16 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Uspěl ve spurtu, jehož závěr poznamenal hromadný pád nedaleko čela závodu.
5: Tak dneska by mělo být oblačno, polojasno, kolem poledne a odpoledne se pravděpodobně vyskytnou přehánky nebo bouřky, ta pravděpodobnost se bude zvyšovat odpoledne a večer. Teploty 28 až 31 stupňů a na jihovýchodě našeho kraje klidně až 33, tak pozor hlavně na ty bouřky.
2: Hit Radio Vysočina.
5: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková a my si už za chviličku poradíme, kam o víkendu vyrazit, abyste se nenudili.

na Hitradiu Vysočina. Já jsem narazila teďka na jednu studii, která říká, že 72% žen, že už jsou jako unavené z toho, jak musí muže vychovávat, že musí učit řešit konflikty, učí je komunikovat, učí je otevírat těžké rozhovory. Tak co holky a dámy, taky si někdy v tom vztahu opravdu připadáte jako matky, co vychovávají. A nebo už jste prostě v takovém tom stádiu, že mávnete rukou.

0: co se děje na Vysočině.
1: Ve Štokách se v sobotu bude konat Guláš Fest, soutěž týmu jednotlivců o ten nejguláš, tak to vám úplně závidím. V sobotu můžete vyrazit i na Phoenix Fest v Letči nad Sázavou na motokrosové závodiště Rašovec. Vystoupí tam třeba René Dank, taky divoký byl Revival, Like It, Airbag a další interpreti. No a zvu vás i na mega dětský kemp na Velké Louce pod koupalištěm v Putimově. Je to akce plná nekončící zábavy, vypukne ve 14 hodin, bude tam pro vás vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divoký rodeobík, taky nabitá sport arena. Připravená je dokonce i soutěž o exkluzivní kočárek a spousta dalších překvapení. Tak si ten víkend báječně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

míří studená fronta, která dneska přinese silné bouřky. No a vznik prvních odpoledních bouřek se jakoby říká, že budou nejvíc ve východních Čechách a taky na Vysočině, takže počítejte s tím, že opravdu něco přijde. Tak jak moc zlé to bude, no doufejme, že moc zlé ne. My si pustíme další muziku na Hit Rádiu Vysočina, užijeme si pokud možno zatím poklidný páteční den. Tady je pro vás Dejdou.

Zaspíval Damiano David na Hitrádiu Vysočina. Tak dneska v Třebíči opět na náměstí promítá letní kino, dneska animovanou komedii Zootropolis město zvířat 2. Doporučuji teda vzít si deku a podsedák, ať máte pěkně pohodlíčko. No a letní kino je třeba i v Budišově na zámku a dneska tam kinematograf bratří Čadíku promítne dobrodružnou rodinou bláznivou komedii Bláznivý marsupilami. Tak i tam můžete vyrazit.

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy na Znojmo před Moravskými Budějovicemi havarovalo osobní auto, projedete pouze jedním jízdním pruhem a stále počítejte s komplikacemi v Humpolci v okružní ulici u Kauflandu, kde srazilo osobní auto chodce. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Čas nezměníme. Cestu ano.
5: City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zařazením prvního transportního letounu Embraer C390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly, řekl to ministr obrany Zuna. Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít k přepravě techniky, výsadkářů nebo zdravotnické evakuaci. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. V Plzni totiž vyvinuli rehabilitační systém využívající virtuální realitu. Jakým způsobem technologie funguje, řekne mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
9: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
8: Terapeuti tak mohou porovnávat vývoj pacienta v čase. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než $100,000 sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. No a nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů.
0: Tak dneska čekejte během poledne a odpoledne pravděpodobně nějaké ty přehánky nebo bouřky, někde mohou být silné a teploty 28 až 31 stupňů v jihovýchodní části našeho kraje až 33. No a noc bude většinou oblačná nebo polojasná ještě s doznívajícími přehánkami a teplotami 18 až 15.
6: Hit Radio Vysočina.
0: My se už za chviličku dostaneme do formy, máme pro vás soutěž se vstupem do posilovny, tak si to nenechte ujít. We'll be right back.

Co kdybyste makali na svém těle a měli to zadarmo? Vyhrajte si měsíční vstup do Fit People, nebo 3měsíční vstup, anebo vstup i s 10 lekci s trenérem zdarma a k tomu nutriční a tréninkový plán ještě. To všechno totiž nabízíme v soutěži Dostaň se do formy s Fit People. A teď jak se zapojit? Tak určitě sledujte profil Hit Radia Vysočina, sledujte profil Fit People a napište nám, čeho byste chtěli dosáhnout. Mimochodem Fit People nabízí kvalitní služby, hezké a čisté prostředí, taky samozřejmě ochotný personál, který vám se vším pomůže, tak určitě nebojte se, vyražte cvičit, v hlavě rovnou 2 pobočky Fit People.

I dneska pro vás mám na Hitrádiu Vysočina tip, kam vyrazit od Vysočina Turism. Ode dneška až do neděle se ve Žďáru nad Sázavou koná festival Correspondence 2026. Je to mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Takže vyražte do areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou, užít si třeba i prohlídky zámku i lokální jídlo. No a hlavní téma toho letošního ročníku je dialog umění a umění bez hranic, propojení takových těch různých oborů, jako je tanec, cirkus, věda, filozofie a nebo třeba sport. No a více tipů, kam vyrazit po naší krásné Vysočině, najdete na www.vysočina.eu.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vysočina. Je to vlastně pozvánka i k poslechu dneska večer, kdy vás po 18. hodině čeká Hit Radio Classic plné samých takovýchhle skvělých songů. Tak jo, já už to tam dám. Perfect Day. Už to máte na hlas?
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: 60 po odbočku na dálnici D2 na kilometru 196. Ale já si myslím, že už je to taková klasika a nejenom páteční klasika. Každopádně jenom připomínám, pokud byste měli nějaké dopravní info, tak klidně posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Tak pokud možno pohodový pátek přeju, já se loučím v tuhletu chvíli, přeju vám hezký víkend a budu se těšit zase v pondělí v 9. Ahoj.
1: Hit Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Roda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slavy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na D1 okolo 80. kilometru ve směru na Brno probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a na dálnici D1 na 158. kilometru ve směru na Prahu probíhají na krajnici rovněž práce údržby. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
4: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
3: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu.
0: V Jihlavě mohou auta projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Řidiči by měli být opatrní, protože po náměstí chodí hodně lidí. Radnice to uvedla na svém webu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
0: Na Vysočině se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek bude odpoledne zvyšovat, lokálně mohou být i silné. Nejčetnější by měly být v pozdním odpoledni a v podvečer. Teploty kolem 31 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou What a Flow, Bad Bad Bad, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000, určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo, a zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo, v rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo, ne vždycky je to hned to ono, ale tady se to povedlo, v podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě a třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo, no v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně Sonic a Sky, právě teď.

Velšský zpěvák Shaken Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem jí hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně, tak to byla ona, jo? Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: skvělý spojení Alesou a ta Flow v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A samozřejmě hlavně proč. Jestli vám prostě jenom vykouzlí úsměv na tváři, donutí vás se trochu hýbat, nebo třeba naopak zpomalit. No a nebo jestli přináší nějakou konkrétní vzpomínku. Napište jednu z vašich srdcovek, si dáme už za chvíli. Do té doby třeba Benson Boone nebo David Guetta.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia. A je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Tyjo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér a

Alvaro Soler v éteru Hit Rádia, přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné, je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě, a protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela. Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak. Opravdu. No a čeká nás opravdu zima a dešť. Pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou. A že ji některý určitě máte. Že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalejvat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne. A v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší, k tomu taky Hunter X nebo Poetika.

0: long time. Ray Dalton na Do It Again. Posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíčsku. V Opatově na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce, provoz je řízen kyvadlově. No a na Havlíčkobrodsku v Lučicích probíhají stavební práce, počítejte s omezením a raději nohu z plynu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz.
3: Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monet z Francie 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3, 6-2. A teď ještě něco z regionu.
5: Na Vysočině hygienici vydali zákaz koupání v téměř 100 hektarové nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz koupání platí od června. Naopak zrušený byl u přehrady Sedlice na Pelhřimovsku. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Na Vysočině se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek bude odpoledne zvyšovat, lokálně mohou být i silné. Nejčetnější by měly být v pozdním odpoledni a v podvečer, teploty kolem 31 stupňů.
6: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme, a to jsou další hity Gotye a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Dneska je Světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí, a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru. Pozor, pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, pač ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jaký ho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je prý taky hodně divnej, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama. Ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně. Co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: Black Eyed Peas. Slušo. Just Can't Get Enough, Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem, smajlíky jsme probrali, to je jasný. Ale teď prosím vás, dneska je taky světový den, obejmi své dítě. A to je hrozně hezký, jo. Zároveň to nemusí být tak snadný, protože je možný, že vaše děti jsou aktuálně ve věku, kdy nechtějí. Jo, pojďme si říct, že tohle období tam je, nebojte, oni z toho zase vyrostou, jo, pak už zase budou chtít poňuňat a budou chtít na všechno znát váš názor až do 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte, řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí, jo, že jim to vzkazuju, tak jo. Objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Khaled nebo Eva Farna a Miraj, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Eva Farná a Mirai v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláně. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Tohle je tedy Švim z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15, a co víc, je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je sen. Jo, je tam tohle, ale pokud jo.

0: say that you're sorry, 'cause I love you, I love you too much to look back.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: In My Head, to je Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na D1 na 102. kilometru ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto, dejte tam pozor. No a na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu před odbočkou na Květinov se tvoří v obou směrech kolony kvůli omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku, na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení. Mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu.
4: V Jihlavě mohou auta projíždět přes Masarykovo náměstí. Mimořádné opatření, které bude platit do 22. července, má zmírnit dopravní komplikace způsobené několika uzavírkami ve městě. Rychlost aut je v centru omezená na 30 km v hodině. Řidiči by měli být opatrní, protože po náměstí chodí hodně lidí. Radnice to uvedla na svém webu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
4: Na Vysočině se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek bude odpoledne zvyšovat, lokálně mohou být i silné. Nejčetnější by měly být v pozdním odpoledni a v podvečer. Teploty kolem 31 stupňů.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. No a pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v Éteru Hit Rádia. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první dva dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený, jo. Tak, a říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopni odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Lady Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. No a řešíme tady, že 23 Čechů se stresujou na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale po každý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims, Burna Boy a teď už Morandi a Angels.

Coldplay a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujeme se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renča ta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit a řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále, je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák, ideální. So baby, Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli jdou Leony nebo Kabáti.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No, takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který, prosím pěkně, strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický, 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. Strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82-letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády, bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo, a vy ghostněte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: To nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné a taky rozdáme další lístky do kina. Mára a Míla po 15.
0: Hit Rádio Vysočina,

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si teď dejte na trase z Jihlavy do Znojma před omezením u Stonařova. Vytvořila se tady asi 4-kilometrová kolona a další komplikace a kolona je na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu před odbočkou na Květinov. Tady se tvoří v obou směrech kvůli dopravnímu omezení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Auto chladiče Hladík.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka míří studená fronta, která v pátek přinese silné bouřky. Podle nejnovějších modelových výstupů se jejich nejvýraznější projevy očekávají ve východní polovině země. Největším nebezpečím budou silné nárazy větru, lokálně také přívalové srážky a kroupy. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
2: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
1: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. No a pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Podle dřívějšího sdělení soudu je osmou obviněnou cizinka z východu evropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku.
0: Fotbalový servis.
1: Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
3: No a jdeme mrknout na oblohu, jak to bude vypadat. Oblačno, polojasno, přehánky, bouřky, které mohou být lokálně i silné. Nejčastěji se objeví v pozdním odpolední a v podvečer. Teploty 28-31 na jihovýchodě našeho kraje, dokonce až 33. Pozor, bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, kroupami a silnými nárazy větru kolem 70 km v hodině, tak buďte na sebe opatrní.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Tady koukám na ten meteoradar, aktuálně je bouřka nad Třeští a taky Sennožaty tam prší a Kyhlavě se něco taky blíží. K nám se něco taky přiblížilo. My tady máme důležitého hosta.
3: Ano, my tady dneska nebudeme dva, budeme tady tři, protože my jsme si pozvali velmi vzácného hosta Míšu Dvorskou z týmu Kaskadérek s maminkou Hankou, byli v Asia Express. Míša je z Velkého Meziříčí a už je tady s námi ve studiu. Za chvíli pustíme ke slovu.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: When I was 6 years old,

0: 11:10 na Vysočině Ed Sheeran, v odpolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina budeme teď adrenalinově výletovat, a to s naším hostem, kaskadérkou Míšou Dvorskou z Velkého Mezříčí, která se letos se svojí maminkou Hankou zúčastnila reality show Asia Express, co by tým kaskadérky. Míšo, vítej u nás na Vysočině, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: No já hned na první dobrou musím říct, že my už s Milou se na tento okamžik těšíme asi půl roku.
0: To je pravda, ale my jsme nemohli sladit vůbec ty kalendáře a diáře nás všech a teď to vyšlo, takže vítej na Vysočině.
1: No děkuju, děkuju.
2: Míšo, vy a vaše maminka Hana jste známé jako drsné kaskadérky, to je potvrzeno.
1: Nejdrsnější.
2: Pomohl vám kaskadérský trénink v Ázii, nebo vás tamní realita tak jako hned v tom prvním dílu profackovala?
1: Já teda Ázii mám už procestovanou a úplně ji zbožňuju, takže mě to nějak nezaskočilo a kaskadéřina pomáhá v tom, že nikdy jakoby v tom natáčení nevíme, co konkrétně přijde, takže to v Asia Express bylo na denním pořádku a to nám asi pomohlo.
0: Ale kdo přišel s tím šíleným nápadem přihlásit se do Asia Express? Přišla si ty nebo mamka, nebo byli jste oslovený a bylo složitý mamku přemlouvat do téhleté záležitosti?
1: Ne, my jsme ani jedna teda nepřemýšleli ani vteřinu a rovnou jsme kejvli Báře Adamcový, která nás poptala, že do toho jdem, protože to je něco přesně pro nás, takovýhle srandy máme moc rádi.
2: Míša je neskutečně energická, mě by zajímalo, v show jste tvořili tým kaskadérky s tím názvem, čekali od vás ostatní jako soutěžící, že budete třeba létat vzduchem a dělat nějaký triky, anebo spíš jako z vás šel respekt?
1: No, takhle, kdyby to šlo tam lítat vzduchem, tak bychom se moc rádi prolítli. Každopádně o tom to úplně nebylo a vím, že teda z nás jako asi respekt měli. Ani bych se tak sama nebrala, ale vím, že jako když jsme přijeli na letiště, tak pak nám vyprávěli soutěžící zpětně, že teda jako se báli, no. Nevím
0: ale,
1: proč.
0: Ale pokud se nepletu, tak vy jste vlastně dostávali na den 1 euro?
1: Ne, jeden, no, jakoby dolar, no.
0: 1 dolar a co, za co nejbizárnějšího jste to vyměnili, za co, co nejbizárnějšího jste za to pořídili, koupili, na co si vzpomeneš tak?
1: On popravdě řečeno nebyl vůbec čas cokoliv si kupovat, protože jakýkoliv kupování trvalo nějaký minuty, kdy ostatní ujížděli autama nebo aspoň stáli na silnici a stopovali auta, takže my jsme vlastně si skoro nic nekoupili. Máma navíc jako je naprostý odpůrce utrácení za jídlo, což já bych utratila asi nejradši, takže my jsme většinou přijeli se všema penězma té země, co jsme nastřádali a pak jsme tam někde nechali.
0: Takže mamka žádný suvenýry z dovolených nevozí?
1: Ne.
2: No, na co má Míša našetřeno, i na to se třeba dostaneme v dalším vstupu, tak zůstávejte s námi, přejeme hezký start toho víkendu a posíláme další hity.
0: Ano, právě teď LP, přejeme hezké odpoledne a pokud se někam chystáte, tak možná bych si sebou přibalil radši ten deštník, abyste nezmokli, protože nevím jak u vás, ale nad hlavou se stahují černá mračna, vypadá to, že bude pršet, tak ať nezmoknete. Za chvíli jsme zpátky, dnešním odpoledním hostem kaskadérka Míša Dvorská.

0: Na Hit Rádiu Vysočina přejeme hezké odpoledne, i když takové bouřkové, pokud už k vám taky dorazila bouřka, tak víte, o co se jedná, ale my to tady máme dneska taky pěkně v ostrý ve studiu. S námi Míša Dvorská, tým Kaskadérek z Asia Express, s maminkou Hankou tam hráli, takže tady máme kaskadérku. Míšo, ještě jedno hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
2: Míšo, Asia Express bylo, jasno sledoval, my jsme tady s Márou říkali, že jsme to moc rádi sledovali, bylo o ochutnávání nejrůznějších asijských delikatés. Na co si tak jakoby vzpomeneš, nad čím se ti možná ještě teď s odstupem času zvedá žaludek a co ti třeba přišlo k chuti, co od té doby si zdala a co jsi třeba v životě do pusy nestrčila?
1: Tak kdo mě zná, tak ví, že jsem velmi žravá a že s ním úplně všechno. A tam, jelikož jsme měli opravdu velký hlad, tak mě vlastně nic úplně nezabránilo v tom si pochutnat na tom, jo. Takže tarantule, nějaký vajíčka, larvy, mravenci a takovýhle, tak všechno přišlo velmi k chuti a nemůžu říct, že by něco bylo jako špatný. Ty tarantule spíš tak jako člověk nechce se na to moc koukat, ale
2: jako... tam nožičky v krku?
1: No, on to spíš bylo suchý a právě taký drápavý jako v tom krku a vevnitř ta prdelka byla plná prostě nějakýho takýho slizu, nevím, co to bylo. To by vystříklo, když člověk zkusil mezi zubama. Co ještě dál mám mluvit?
2: Dobrou chuť, kdo si dává teďka svačinu.
0: Tak to bylo těžké, bylo kaskadérský kousek trošku, řekl bych. Hele, já jsem zvyklý na takový svůj komfort, nedovedu si představit, že tam jdu nějak nocí a klepu na dveře, kdo mě kde ubytuje. Hmm. Setkali jste se tam s něčím nebo s někým zajímavým vlastně, kdo vás ubytovával?
1: Všichni byli zajímaví. Já si opravdu spíš nevybavím někoho, kdo by zajímavý nebyl. Velmi zajímavé to bylo v Laosu, což je komunistická země a nemohli nás vlastně přijmout domů, pokud se nezeptali pana starosty a starosta někde ústředí, tak tam to bylo velmi složitý se někam dostat jako do baráku. No.
0: A jaký je to pocit vůbec chodit takhle od dveří ke dveřím? Jako dáš to?
1: No, je to, my se tomu s mámou říkali velké trapno, protože samozřejmě víme, že máme kreditky doma a můžeme si něco dovolit a tam prostě jsme žebrali opravdu u těch nejchudších lidí a bylo to náročné jako psychicky, no.
2: No tak Míša Dvorská stále zůstává naším odpoledním hostem. My se za chvilinku vrátíme ještě v další části našeho rozhovoru a podíváme se na to, jak vlastně mamka Hanka, což je nejstarší česká kaskadérka, to zvládala. Jestli Míša nestíhala mamku nebo Hanka nestíhala svou dceru Míšu, zůstavejte s námi, za chvíli jsme zpátky.

0: to je Hit Radio Vysočina, tohle jsou Guru Josh Project. My přejeme hezké odpoledne, snad ještě pro vás bezbouřkové, protože přes hlavu přechází ta bouřková fronta a dále postupuje směrem na Brno a my to tady stále máme ve studiu takové velmi kaskadérské.
1: Ano, a možná si tu bouřku sebou odveze i náš odpolední host Míša Dvorská, která je z Velkého Mezříčí, byla v Asia Expressu se svojí maminkou Hankou, což je vlastně nejstarší aktivní kaskadérka v České republice s neskutečnou fyzičkou. Míšo, prosím tě, stíhala si vůbec ty mamku, nebo stíhala ona tobě, jak to mezi váma fungovalo? Protože na té obrazovce to nějak vypadalo, ale jaká byla ta skutečnost?
2: No tak jako určitě klobouk dolů před máminou Fízou, to je jasný, ale přece jenom jsem tady skoro 30 let mladší, takže by byla ostuda, kdyby máma táhla mě, že jo, tak já jsem vychovávaná v jejich šlépějích, takže samozřejmě to bylo tak, že mám prostě trošku navrh v těchto z těch fyzických věcech, že jsem to byla já, kdo to tam odběhával a tak nějak jako víc makal, ale máma jako v jejich 66 nebo kolik je opravdu obdivuhodná, myslím, že nikdo by to nezvládnul líp v tomhle věku.
1: Souhlas.
0: Přišla nějaká ponorka třeba za ten čas?
2: Hele, mě se na to ptá úplně každý. My se s mámou jsme schopní pohádat, když o nic nejde kvůli úplný blbosti během půl hodiny a tam opravdu, jak jsme měli jako cíl a šli jsme si za ničím, tak jsme zatli prostě zuby a vlastně ani nepřišlo nic extra jako hroznýho, že bychom si řekli, že už se v životě nechcem vidět. Jako fakt úplně v pohodě vlastně.
1: Hele, vy jste vlastně spolu byli non-stop během toho pobytu, co jste v Asia Express byli, tak dozvěděla se na mamku něco, co vlastně do té doby třeba vůbec nevěděla.
2: Dozvěděla, to nesmím říkat. Já to říkám všude a mám, mě se to nelíbí, tak já to nesmím říct.
1: Tak my to nikomu neřekneme.
2: Tak jo, ale ona mě zabije už. Máma v noci štěká.
1: Štěká.
2: Ona tak zvláštně nějak má nějaký jako takový ten apnoe stav a vždycky si tak štěkne a já jsem si vždycky říkala, já musím usnout dřív než ona, jinak zase začne štěkat.
1: Ale jak to znělo třeba?
2: Ne, že já nevím, já to ani neumím. Já jsem to zkoušela někde, to je prostě takový fakt štěk. Štěk.
0: To prostě takhle jdeš jako spát v Ázii, víš, a říkáš si, co tady máš za psy?
2: No.
0: Co, jaký zvláštní psy?
2: No, ale jinak teda bych to zamluvila, tohle to téma, tak jinak jako se známe samozřejmě úplně do morku kostí, takže jsme se asi úplně nepřekvapili tam ničím.
0: K zákulisí se ještě dostaneme za pár minut, posloucháte Hit Radio Vysočina, s námi Míša Dvorská z týmu kaskadérek Asia Express, taky kaskadérka samozřejmě, a už za chvilku si budeme povídat dál.
1: Ano, my se podíváme na to, na čem Míša pracuje, navíc její maminka se stane jednou z hvězd letošního ročníku Stardance, tak jestli už začala trénovat, jaký to jde, i na to se společně s Míšou podíváme. Tak zůstavejte s námi, teď si dáme Melanie C a Lizu a přijeme i nadále krásné páteční odpoledne.

0: 19:30. Nevím jak vy, ale pokud jste si umyli okna, tak to bylo úplně zbytečný, protože když se kouknu tady z okna ven, tak ty okna jsou totálně mokrý a ještě, že jsem doma neumýval. Hezké odpoledne. My pokračujeme v posledním vstupu s naším odpoledním hostem Míšou Dvorskou, která společně s maminkou Hankou byly součástí Asia Expressu, měli takový tým kaskadérek, tak my jsme moc rádi, že se na nás udělala čas.
1: Protože Míša patří ke světové kaskadérské špičce, stejně tak jako její mamka. A mě by, Míšo, zajímalo, strašně dlouho se těším na to, až tu otázku položím. Jaký herec, se kterým jsi kdy pracovala, byl za tebe nejinspirativnější?
2: Nejinspirativnější, jo. Jo, on je každý něčím zajímavý. Mě teď úplně jako rychle napad, protože jsme se před chvilkou bavili o Six Undergroundu, o filmu, tak Ryan Reynolds, který je fakt hrozně vtipný člověk, a jako bavil mě, no, ale jinak nejinspirativnější mě každý něčím.
1: A třeba Brad Pitt? Nebo?
2: Jo, ten je taky dobrý.
1: Je to dost inspirativní.
2: Ten je taky dobrý.
0: S tím jsi hrála, že jo?
2: Byla jsem s ním na World War Z. A akorát tam pak přijela Angelina, no, tak jako.
3: Tak jsou už ta inspirace
4: povadla. Bez inspirace.
0: Prostě ty jsi s kaskadérstvím prý začínala v 5 letech.
2: Je to tak.
0: Je to pravda?
2: Je to pravda. Máma mě jaksi neměla kam dávat na hlídání, takže mě tahala jak na plat sebou a z toho se tak jako vyrojily nějaký roličky menší a vlastně první kšefty jsem měla, no, když mi byly 4-5. No.
0: A ty máš dceru a ta je vlastně jakou další generací, která taky ke kaskadérství přičuchla, je to tak?
2: No, přičuchla, ona teda netočí a teď už vůbec ne, teď už je stejně velká jak já pomalu, takže vlastně radši si to samozřejmě udělají dospělí lidi, než tam do toho tahat děti, kteří jsou přerostlí, že jo. Ale jako už točila Carnival Row, to je film s Orlandem Bloomem, nebo seriál vlastně, kde dělala takovou vílu, tam lítala na lankách.
1: Mě by zajímalo, jak člověk typu Míša má dovolenou. Víš, protože...
0: Jak vypadá dovolená,
1: protože my vyhledáváme na dovolených prostě různý zipliny, jo, a takový pro nás adrenalinový věci, tak ty skáčeš se stratosféry, nebo...
2: Ne, já vždycky řeknu, že nechci dělat vůbec nic. Jakože nic nebudu dělat, budu ležet a budu spát. A samozřejmě to vydrží tak půl dne, no, a pak už hledám právě taky ty zipliny a různý řeškárny okolo.
0: Hele, mamka ta asi taky moc počívá, protože na podzim se stane jednou z hvězd Stardance, když hvězdy tančí. Jak se chystá na tuhle tu úplně novou roli?
2: No, zatím nafasovala taneční boty a má je doma na stole hozený na takovém bočním stolečku a kouká na ně, tak jsem na ní zvědavá.
1: To je velmi podobná příprava, jako bych měl já. Poslední otázka, Míšo, kde se na tebe můžeme těšit? Už ti někdo hodil nějaký laso do nějaký další reality show?
2: Zatím o tom neuvažuju a nevím, no, já si musím koupit, nebo takhle, mám televizi, ale musím jí připojit k televizi, abych vůbec nějakou byla schopná aspoň nakoukat reality show, aby to nebylo taky překvapko, jaký, že jo.
0: Tak my jsme se tady vlastně potkali už jednou, ty jsme se vlastně potkali po druhý, tak dáme si ruku na to, že potkáme se tady do třetí.
2: Jasný, platí.
0: Tak jo, těším se. Super, naším odpoledním hostem byla Míša Dvorská z týmu Kaskadérek, s maminkou Hankou byly součástí Asia Expressu. Míša je navíc přidaná hodnota z Vysočiny a míří teď do Velkého Meziříčí.
2: Přesně tak.
1: Za Bouškou. Míšo, děkujeme moc, měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
2: Já děkuji, mějte se.
0: Hezké léto, ahoj.
2: Ahoj.
5: Hit Radio.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. S

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj!

0: co se děje na Vysočině.
1: Dneska se koná na Letňákově hlavě Jelenfest. Těšit se můžete nejen na koncert, ale i na autogramiádu i hudebního hosta Jiří Pavlica a Hradišťan. To zítra vás zvu na mega dětský kemp na Velké Louce pod koupalištěm v Putimově. Začátek je ve 14 hodin. Těšit se můžete na vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divokého rodeo býka nebo nabitou sport arénu. Připravená je i soutěž o exkluzivní kočárek a spousta dalších překvapení. No a ještě jeden tip na sobotu, vyražte na Phoenix Fest.

0: části Rašovec. Na pódiu vystoupí René Dank, Divoký byl Revival, Like It, Airbag a další interpreti.
1: Je toho mega moc na tenhle víkend a další akce na našem webu Hitradio Vysočina.cz.
2: Vysočina, tady jsme doma.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát. Ty karty

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na trase z Jihlavy do Znojma, před omezením u Stonářeva vytvořila se tady asi 4-kilometrová kolona a pokud cestujete po D1, 101. kilometr ve směru na Brno, stojí tady poruchané osobní auto, tak pozor i v tomhletom úseku. Kdyby cokoliv, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: aplikácii Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za téměř 49 miliard korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32%. Proti květnu se objem hypoték snížil o 7%. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79%. Češi navštěvují lesy často a rádi, nezůstávají ale jen u procházek, rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
2: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostruženy, brusinky a bezvinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok, ostatních plodů se nazbírá méně.
1: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí obvinění, že vydělal více než $100,000 sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. No a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková zvítězila nad Monetovou z Francie jednoznačně 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3, 6-2.
3: No a jdeme mrknout na počasí. Dneska oblačno, polojasno, pozor na přehánky a bouřky, které mohou být lokálně i silné. To jsme viděli i v Jihlavě a zažili v Jihlavě. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, kroupami a nárazy větru až 70 km v hodině. Teploty dnes od 28 do 33. Sobota, ta bude s přehánkami, bouřkami, sluníčko se bude schovávat za mraky. Teploty v noci klesnou z 18 k 15. Zítřích maxima 25, 28. Stejné teploty nás čekají v neděli a v neděli toho sluníčka bude na obloze už o něco více, ale i tam se může objevit a bouřky.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: Na ty bouřkový mraky a bouřky konkrétně postupují dál Vysočinou, na Havlíčkobrodsku, Žďársku bouří a také u Velkého Meziříčí, tak je potřeba s ním počítat. My tady máme dva lupeny do multiky na Sinestar. Ano, za chvilku dáme ten signál, ať voláte sem k nám na naše nové číslo. A třeba, když uhádnete filmovou ukázku, tak ty dva lupeny jsou vaše.
3: 725 44 38 37.

0: Vladí Póda, Enrique Iglesias na Hit Rádiu Vysočina a právě teď je ten správný čas vzít telefon do ruky a volat na naše nové číslo do studia 725 44 38 37.
1: Jen jsi to řekl, už to tady vibruje, už to tady zvoní, tak za chvilku někoho vezmeme do éteru a pokud uhodne filmovou ukázku, která by nemusela být žádný velký oříšek, tak má tady dva lístky do multiky na Sinestar. Hodně štěstí, teď už ale Farben.

0: hodin, 9 minut právě teď na Vysočině, tam, kde nás sladíte před víkendem. Další muzika, ale Farben. Biják.
1: No a právě teď taky v našem bijáku dva lupeny do multikina Sinestar a na telefonu, pokud se nepletu, už netrpělivý Jirka Zavličková Brodu. Zdravíme tě, Jirku, ještě jednou hezké odpo, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Jirka říkal, že je v tuhletu chvíli u syna na chatě, že tam, my jsme se ptali, jestli tam taky pršelo tak jako v hlavě. Jirko, ty jsi říkal, že to vás jen tak jako by lízlo.
2: Přehaňka, no.
0: Je taková přehaňka.
1: Decentní. Hele, Jirko, jaký jsou plány na víkend, prosím tě?
2: Plány na víkend, pojedem asi k rodičům.
1: Neříkáš to nadšeně.
0: Určitě, tak možná pojedou k rodičům z jeho manželky, víš? Tak možná proto, k Jitrovi a Tchánovi. Jo, pojedete?
2: No, máme to plán.
0: Jo, tak to už tomu rozumíme. No.
1: Tak dobrý, pojďme.
2: Jsme rádi, jiných Čech.
1: Ale... Rozumíme, Jirko, ale nechceme to dál rozebírat, pojďme za filmovou ukázkou dneska za dva lupeny do multikina Sinestar. Jseš připravený?
2: Jsem připraven, no.
0: Tady to je. Napni ušiska, tady to je.
3: Tak si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
4: Já se koupat nemůžu.
3: Tak se budeš dívat, jak se koupuje.
0: No, tak se budeš koukat, jak se koupuje. Řekla ti to někdy manželka?
2: No, co? Říkala.
0: Jo. Říkala ti to, jo?
5: Říkala.
0: Tak jo, tak prosím, teď tě by nás zajímalo, ne, kdy ti to říkala manželka naposled, že se budeš na ní koupat, ale...
1: Já chápem.
0: Já jsem se do toho zamotal úplně. Prosím, víš, co to bylo za film?
2: No, myslím si, že to vesnička má středisková. Petr Čepek tam hrál, že jo, teďka tohle to, co říkal, jak jsem byl v tým rybníku.
0: Aha. Taky jsi s manželkou někdy zahrál tu podobnou hru jako Petr Čepek s Libuškou Šafránkovou?
2: Ne, to jsme nehráli.
0: Nehráli. No tak hele, možná si to o víkendu zahrajete každopádně.
2: Jo, fajn.
0: Vyrazíte do kina.
1: Je to premiéra. Jo, tak to je super.
2: Jsem se nikdy něco ještě nevyhrál.
1: Hezky. Jirko, no tak velká gratulace. Dva lupeny do multikina Sinestar jsou tvoje. Věřím tomu, že vezmeš manželku a uděláte si pěkný večer, viď?
2: Určitě, děkuju.
0: Až přijedete od chýně s chánem, možná to bude potřeba, že jo? Tak jo, tak Jirko, měj se krásně, přejeme hezký víkend, no a vydrž na telefonu, ať si můžeme napsat iniciály na tebe. Co se týká pondělního bijáku, tak tam se hraje o jeden lupen, i to stojí za to.
1: Ano, po 16. hodině opět mějte telefony při ruce.
6: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Ještě jedna velká gratulace Jirkovi, který vydělal na Havlíčko Brodsko dva lupeny do kina. V pondělí se hraje o jeden lístek, tak laďte, poslouchejte, volejte, protože nenecháte to přeci nikomu jinému.
1: Déšť a bouřky na Vysočině, tak jak slibovali meteorologové, tak si myslím, že tentokrát se to vyplnilo. Jedna silnější přešla přes Jihlavsko a teď aktuálně bouří nad Velkým Meziříčím, tam tedy hlavně prší a intenzivní bouřky jsou u Hlinska a nad Žďárem nad Sázavou. Tady na Jihlavsku byla intenzivní bouřka, dokonce taková, že moje trenky létají po sídlišti, posílala mi to drahá polovička, že to nestihla uklidit.
0: Oni uletěli? I?
1: Já nevím, no tak byli nasáklí vodou, tak nevím, jestli se vznesli, každopádně zůstali na balkoně, nevím, jestli je někdo zachytil pod balkonem.
0: Ale možná, jestli tím občané chtěli naznačit, jako, že to pračka špatně vyprala, je to potřeba ještě doprat, víš, tak to nechala venku.
1: Každopádně, pokud najdete v Jihlavě někde nějaký ležící trenky, jsou to moje, prosím pěkně, jo?
0: Tak doručte Márovi. Každopádně my doručíme za chvíli další skvělou muziku, protože dneska na letňáku koncertu Jeleni, tak si Jeleny dáme i za chvíli v našem vysílání. Ano, i tenhle ten mega hit Magdalena tam bude 100% znít. Úplně to vidím, jak tam tak jakoby stojíte, podupáváte si v ruce nějaký ten dobrý drinčík.
1: Já věřím tomu, že tam budou taky lítat trenky a nejen trenky.
0: Sám byl to úplně něco jiného, Máro.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: taky už dlouho nebyl. To byla Shakira na Hit Rádiu Vysočina, která nám připomněla možná jeden z tipů, co dělat o víkendu takhle o půl páté.
1: No a pokud byste, já jsem úplně nahrál, aniž byste to jakoby tušili, jo. Protože já jsem si otevřel web Jihlavský zoologický zahrady a možná bych měl tip ne pro všechny děti, ale spíš pro všechny dospěláky, protože pokud dáte příští týden 23. července, což je, pokud se nepletu, čtvrtek, děti spát nebo k rodičům, můžete se vypravit do zoologické zahrady a mají tam večerní putování za milostným životem zvířat, nazvaný Jak to dělají.
0: Odvážné.
1: Když tady byla kdysi Sima Kubičková, tak říkala, že jsou to prohlídky, které jsou jako hodně navštěvované, tak možná bych dlouho neotálel a zarezervoval si místo, protože můžete zažít pikantní večer.
0: Teda, to je výzva. Jakože bych se šel podívat.
1: I včetně zachránila trenky, ty vezmi na večerní prohlídku.
0: A oni nemají ty lachtany, viď?
1: To nemají, ale tady jsou na obrázku hyeny, tyjo.
0: Každej to má doma jinak.
1: Ježiš, doufám, že nás Jevča neslyšela.
0: A to jsem neřekl, že to mám doma jako hyena.
1: No trošku to tak vyznělo, ale...
0: Ne, tak já jsem se ptal na lachtany.
1: Jo, tak pojďme od toho dál. Pojďme k tomu, co nás čeká dneska večer. Mára bude mít možná tichou domácnost. A pokud byste chtěli společnost, tak společnost vám může dělat muzika.
0: Ano, od 18. hodiny další Hit Radio Klasik jako každý pátek, tak opět nás čekají ty největší hity let 80., 90. a milénia. A jednu takovou velkou ochutnávku tady maráme právě teď. Spooks!
1: Ano, a nabídne to kolegyně Leona, která tady dneska od 18. hodiny s vámi bude. Tak si užijte.

0: Linkin Park na Hit Radio Vysočina před 4:45. Přejeme hezké a hlavně pohodové páteční odpoledne takhle na startu toho víkendu.
1: Ano, sledujeme, aby to bylo pohodové i na silnicích. Pozor teď na Jihlavsku, konkrétně před Rytířském ve směru od Velkého Beranova. Tady havarovala dvě osobní vozidla, vozovka je průjezdná Kyvadlově, tak dejte pozor. A pokud cestujete po D1 127,5 km ve směru do Brna, tady stojí porouchané vozidlo, tak opatrně i tady. Kdyby cokoliv, naše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 775 44 38 37, a my to milé rádi pošleme dál.
0: A milé rádi taky posíláme další hity třeba právě vám za volant už za chvilku Lady Gaga.
1: Ano, s ní se dáme takovou malou lekci kouzel, budeme čarovat a vyčarujeme si další parádní prázdný víkend, který se rozjíždí a který si možná už někdo právě teď užívá.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: už tam bude.
1: Nech toho.
0: Naštěji už tam bude.
1: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio. Hit Radio.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hitradio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kapela Chinese Cake, první signální, to byla vlastně taková vzpomínka na letošní Vysočina Fest, protože tam na jedné ze stage zavírali vlastně.
1: Je to tak, já jsem si úplně vybavil ten krásný večer, jak jsme si tam právě na Chinasky zaspívali. Za chvilku 17. hodina, blíží se další aktuální zprávy a teď taky další, ty tady už je Harry Styles.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si teď dejte na Žďársku na příjezdu do újezdu směrem z Poděšína. Borla tady nákladní auto s autobusem. Počtěte s omezením. Stále jsou komplikace na Jihlavsku před Rytířském směrem od Velkého Branova. Tady havarovala dvě osobní auta, vozovka je průjezdná kyvadlově, dejte pozor. A kde si dát pozor na traktor? To je varování od vás.
1: Zdravím všechny, mezi Oslavicí a Oslavičkou stojí traktor, má ruplý kolo na vlečce, pan má vestu, není označený, není tam ani trojúhelník, tak dávejte pozor, do toho nikdo nevletíte. Mějte se.
0: Děkujeme moc, vaše dopravní info posílejte i dál hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín bude stát maximálně 43 korun a 41 haléřů. Liter nafty pak nejvýše 42 korun a 13 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend. Cenový strop na paliva ministerstvo financí stanovilo naposledy. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
5: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink, upořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
4: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. No a letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Třetí by měli skončit Francouzi.
6: Jak to dopadne, to se dozvíme až o víkendu, jak to bude o víkendu vypadat na obloze, to víme a prozradíme v tuto chvíli. Připomínám, že dneska oblačno, polojasno, pozor na přehánky a bouřky, které mohou být lokálně i silné. Silné nárazy větru, přívalové srážky, k tomu někde i kroupy, tak opatrně teploty až do 33 stupňů. Sobota oblačno, i zítra se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty v noci klesnou z 18 k 15, zítřejší maxima 25-28. V neděli polojasno, během odpoledne i tam bouřky, které mohou být místy silné a teploty stále vysoké až 28.
3: Hit Radio Vysočina.
7: A řekněme si upřímně, formu do plavek už asi jako letos nezvládneme, to je časově trochu nereálný, ale třeba formu na zimu. Co? Nebo na příští léto? To by šlo.
6: Hele, když začneš teďka s tou formou na příští léto, to budeš vysekanej paráda.
7: Já jsem tak trochu jako začal, ale nechci to přehánět. Vy můžete taky začít a to zcela gratis. Za chvilku si řekneme, jak na to. Tady už Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Alicia Keys a Jay-Z na Hit Rádiu Vysočina. Pojďme se hodit do formy s Fit People Jihlava. To jsou fitka buď na Bedřichově nebo na Havlíčkově ulici v Jihlavě. Tam je to teda mega velký, zrekonstruovaný, moderní fitko, kde mají, troufám si říct, úplně všechny možné stroje, které jsou potřeba k tomu, abyste měli vyrýsovanou, možná i tu vysněnou postavu, anebo abyste se zkrátka dostali do formy. Fit People Jihlava, to jsou opravdu kvalitní služby, čisté prostředí a ochotný personál. Mrkněte na fitpeople.cz. Taky jsem se hecnul a začal
1: viděl
0: trochu
1: jsem
0: chodit.
1: Viděl jsem to tvoje video a no, dostala mě tvoje odpovědi, kde se vidíš za 5 let a ty říkáš, že chceš hlídač z té strážní věže.
0: Ano,
1: takový
0: ano.
1: Mitch Buchanan.
0: Já bych chtěl být ten vedoucí nad nima, nad všema.
1: Je takhle.
0: Jako strážce pobřežní hlídky jsem říkal.
1: Aha, vybíral bys ty plavčice, jo?
0: Já, to by nebylo špatný.
1: To
0: no.
1: by nebylo.
0: No.
1: Tak holky, běžte do formy, ať vás Mára může vybrat.
0: Máme pro vás 3 exkluzivní balíčky, tak když mrknete na to video, mohou být třeba vaše.
1: Ano, první místo získá 3měsíční vstup, 10 lekcí s trenérem a ještě tréninkový nutriční plán. Druhé místo získá 3měsíční vstup a 3. místo získá měsíční vstup. To je prostě paráda, sen, o kterém se vám možná zdálo, a my vám ten sen moc rádi zamotníme.
0: Stačí napsat pod to video, co byste chtěli výhrou docílit, pokud se nepletu, viď? Čo byste
1: tak,
0: chtěli dosáhnout,
1: tak,
0: ano. A pak sledovat samozřejmě profily jak Fit People, tak Hit Rádia Vysočina. Soutěžíme až
1: do
0: neděle.
1: Takže spousta času promyslet to, samozřejmě zapojit se, protože získat některou z těchto 3 cen, o kterých jsme mluvili, to může být takový splněný sen, nebo pokud chcete udělat radost někomu jinému, i to můžete.
0: Ano, já bych chtěl být třeba strážce pobřežní hlídky, Míla tomu by stačilo, kdyby ho neboleli záda. Jo, každý máme ten cel jiný.
1: Ty mě teďka nebolej, já cvičím. A hejbu se.
0: No, ale taky by ti to udělalo radost.
1: To by mi udělalo radost. No. To jo. A možná, kdybych schodil to břicho, tak to by mi udělalo ještě větší radost.
0: To jsme všichni stejně teda.

0: Republika Sunshine na Hit Rádiu Vysočina asi s 3hodinovým zpožděním mi přišla teď notifikace, pozor na boušku. No tak ta už je jako dávno, dávno pryč.
1: Tak jestli třeba se něco ještě neblíží.
0: Koukám na radar a aktuálně zatím jako, zatím ne, to někde v Německu. No takže si užíváme právě toho sluníčka, o který nám tak trochu zpívali One Republic.
1: No a kdyby náhodou o víkendu sprchlo, můžete vrazit do kina, bereme popcorn, bereme načosky a něco k pití a s Márou vyrážíme do kina. Tady je pozvánka a tip od nás.
2: Na premiéru do Sinestaru.
0: Řecký král Odysseus v podání Matta Damona netouží po skončení bojů v Troji po ničem jiném, než se vrátit domů za svou manželkou a synem. Cesta zpět na ostrov Ithaka pro něj ale rozhodně nebude jednoduchá. Za jeho odvážné činy se mu bohové rozhodnou návrat pořádně zkomplikovat. Překážky v podobě obrů, božské magie i svůdné kouzelnice Kyrké nejsou ale tím jediným, co stojí proti Odysseovi. Na druhé straně totiž i jeho krásná žena Penelope musí vzdorovat mužům, kteří mají zájem nejen o ní, ale i o celé Itacké království. Odyssea vstupuje na plátna jihlavského multikina Sinestar už tento týden.
2: Hit Radio Vysočina vás zve do multikina Sinestar.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina o 17:30, přejeme hezký pátek. Musím prozradit, že dneska kolegyně Markéta Zušťáková dopoledne mi říkala, teda mně se čím dál víc do té hlavy jako nechce. Abych se dostala tam, kam potřebuju, tak musím obět vždycky třikrát tý hlavu, abych do ní vyjela tím správným vjezdem, abych se dostala tam, kam potřebuju. Jo, je to těžký, dneska jsem projížděl hlavou všude rozkopáno, ale mimochodem snaží se s tím něco jako dělat. Třeba od včerejšího dne se může projíždět přes Masarykovo náměstí v Jihlavě, bude to platit až do 22. července. Je to jedna z těch menších věcí, která by mohla dopomoct k tomu, řekněme, relativně volnějšímu projezdu.
1: Ano, ono, vlastně je to rozkopané nejenom v krajské Jihlavě, ale i v okolí Jihlavy. Já jsem tuhle jel směr Havlíčkův Brod, tak vlastně tam u Střížova, nebo u Střítaže, tam směr na Havlíčkův Brod se jezdí kivadlově na semafory a to zdaleka není všechno, protože ředitelství silnic a dálnic omezí provoz, a ty dobře poslouchejte, možná to ještě nevíte, tak teď to uslyšíte, na silnici mezi Jihlavou a Rančířovem v pondělí a v úterý, teď 20. července, vždycky přibližně od 7 do 20 hodin bude právě provoz tady omezený mezi okružní křižovatkou v Ráji a Rančířovem a bude to kvůli tomu, že tady bude opravovat asi 170 metrů vozovky. Jeden den se bude opravovat jeden pruh, druhý den se bude opravovat druhý pruh, takže i tady, kdo pojede vlastně směr Znojmo nebo od Znojma na Jihlavu, se bude muset taky připravit na komplikace.
0: Hele, já nevím jak ty, jo, ale já už nemám kapacitu na to si zapamatovat všechny ty uzavírky, fakt jich je jako hodně, fakt jako jo.
1: Hele, a to jsme si loni říkali, když byl zavřený jihlavský obchvat, tunel, že nás nic horšího potkat nemůže a ejhle, a to zdaleka myslím se není ještě všechno, protože až příští rok se zbourá Znojmák a budou bourat i mosty u Velkého Beranova a u Malého Beranova, to potom bude peklíčko.
0: No, a pak si z toho člověk může udělat srandu, že může jezdit jako na koloběžce, to si jako můžeš říct. Aha. Ale to taky nejde, protože tu koloběžku musíš všude jako přenášet, ona taky není úplně jednoduchá. Vím, protože teď pod barákem tady žena Rošického je rozkopaný a taky bych mohl jezdit na koloběžce.
1: To je taky nekonečná ulice. Tak doufejme, že třeba letos se už to konečně doopraví. Každopádně nejideálnější prostě vyrazit pěšky.
0: Ano. A no. Budeme ještě zdraví. No. Prý pohyb, takhle jako turistika, jo, procházková je ten vůbec nejzdravější, no.
1: Jenom musíte dávat pozor, do čeho kde šlapete.
0: Poetika, zkouším žít na Hit Rádiu Vysočina, hezký pátek.

0: Jen k tomu 40 minut na Hit Rádiu Vysočina v pátek odpoledne. Ray Dalton tam, kde nás ladíte, doufáme, udělal velkou radost.
1: Dneska 17. července v kalendáři a svátek má Martina a na Vysočině máme přesně 3685 Martin.
0: Já znám taky spoustu Martina, teda musím se přiznat, že jsem dneska ještě ani jedný nenapsal.
1: Ale ty to doženeš, Mílo.
0: Doženu, jenom ano. Co skončí tam ten vstup hned na to.
1: Martinám přejeme jen to nej.
0: Ano, každopádně přejeme vše nej i těm, co dneska slaví narozeniny. Mám tady pár takových oslavenců, německá písničkářka Anna Naklap slaví, zpěváka herec Josef Wagner, nebo třeba slaví americký herec a zpěvák David Hasselhoff.
1: No vidíš, velký můj vzor. Ano, můj ano. Vzor. A Knight Rider.
0: Taky.
1: No teda, hele, kité, co?
0: Měl parádní auto.
1: To měl, každý jsme si ho přál. No tak, pokud dneska taky slavíte, auto nerozdáme, ale další hity pošleme.
0: Za chvíli Elton John, Dua Lipa, nejenom do auta. Hezké odpoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Já tomu se říká party, co?
1: BB Rexa a Fatals, tohle je melodie, která může být stokrát předělávaná a vždycky bude dobrá.
0: No tak páteční podvečer se přesouvá pomalu do pátečního večera, Milan s Márou se loučí, přejeme krásný start do dalšího prázdninového víkendu a já se těším zase za týden s Márou.
1: Ano, za týden, já se těším v pondělí a tady už na rozloučenou, šabuzi, ahoj.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další letní prázdnový víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než 1 000 000 korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
3: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
2: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
4: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru. Je víkend před námi a taky Eros Ramazzotti, Piju Bella Cosa právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80, 90, milénium, tak co, jak se máte, doufám, že se máte krásně, je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat, tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už je nám odpočinek a my vám k tomu budeme hrát, co takhle skvělá pečka z 90. Eiffel 65.

Blue Double G, I will die, I will leave, bla bla bla, Eiffel 65. Hezký dobrý večer, 7:45. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál, nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku, Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní, líbající song. Co tohle?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Color Song.
1: Hezký dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Pokračujeme dál, chodí mi tu spousty zpráv, že nás rádi posloucháte, že se vám líbí náš playlist, že máte rádi Hit Radio Classic, to nás neskutečně těší. Tak za chviličku jde na skop, ale teď už tahle pecka. One love.

návrat do 80. let Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic s vámi taky, Lea, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla. Dokonce přilítl i kolega z Hit Radia 90. Říká, Leonko, slyšela jsi to, mě normálně buší srdce, a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Rádia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí, posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta, díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking, nebo M People, taky Monkey Business, a nebo Texas.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Hit Rádio Vysočina.

0: for Fears. A Shout. Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia. 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Rádio Klasik. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?
1: Mid-up on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

pokračujeme dál, protože před námi je až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení. Hity Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná. Tak za chviličku, The power of love.

Petr Buk, Šalom, až jednou. Vzpomínáme na něj. Jeho kapelu i solovou dráhu milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době v sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child. Survivor. Právě teď. Z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic. Tak buďte s námi.

Pátek večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mě je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shekels, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si dáme právě teď ode mě pro vás. Tak volme doprava. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Hit Radio Classic, jedeme, nezastavujeme pátek večer a já tady pro vás mám jednu hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zavzpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let a to je legendární Bonnie Tyler, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.
3: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Legendární Makarena, kdo by neznal? Trsli jste si? Dejte klidně vědět na 777-937-777. My teď zabrouzdáme do českého rybníčku, protože před námi jsou hvězdy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kdo pak to asi zpívá? Kdo se sem teď podívá? Hvězdy se mění, Jan Kalousek. Jdeme na to.

0: čas je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme, že? Já vám prostě teď z éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno. Udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte. Já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečku a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. Alex.cz.
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Vysočina.